0: Číslo jedna, to je tady ta, ano.
1: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
1: Veltlínské zelené.
2: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo dvě.
1: Sklenka číslo dvě. Tramín.
2: Výborně, ano.
0: Je, ano.
1: Sklenka číslo tři. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
2: Ano, velmi správně, ano.
1: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
1: No. Oh. Vodka moskovská.
2: Správně.
0: Pětka.
1: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
1: Já. Jelínek. Slivovice.
2: Ano, správně, ano.
0: Ano. Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
1: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
1: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
1: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
2: Ano, já bych prosil celý název.
1: Dobrý Gruziňák.
2: Správně.
0: Dobře.
1: Dál? Francouzský koňák. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
3: Sadru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, ano? Že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano. Vám se přijde vhod, že?
1: Ano. Tak... No ale říkejte mi Žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající tři sklenky, ano.
1: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
1: Já totiž, abych se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce karotka.
2: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl třikrát zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
1: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci. Já.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
2: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
4: Jménem závodu vám předávám...
1: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
4: Jménem závodu vám předávám výpověď.
5: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, a tak já jsem si udělal nějaký poznámky z toho tvýho pásu a teď na to budu reagovat postupně. Tak říkáš, jaká jsem měl hroznou radost, že se ti to jako v podstatě líbí, že jsi tam nalez v tom mým záznamu tu desku nějaké věci, které by se daly použít, a jiná, že s tvýma námitkama úplně souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a v který by si mohl doplnit tou kampskou scénou. Já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem, máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Toho ty děsnej malér, Jeníku, to je obtíž, protože jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance v tom bude jevit, ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab tý distance, když to konečně lidi vědí, jak to budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak si správně řek. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že předně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečný věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš, nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš, a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadylec k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně, to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těchhle z těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nejbrž kulturně a jaksi kontinuitně. Když někde seš delší dobu, tak víš o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností, než ten druhej, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říká, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jaksi hudba jest veřejná. Jo, říkáš, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječný, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím a mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takový nápad a budou jiný jistě.
2: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě.

už je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

0: noc s hvězdou.
1: Starý Cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a soud v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali.
2: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka i spadla ze schodu, lebo co? A tož musí jít na tu operáciu a že není plnoletá, tož prej musím podepsat jakýsi ten pervers. A za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000.
1: Protože strýc byl ten den u soudu poslední strana, pán soudcích v řečnování ani nezastavili, ba začali se bodrostí starého Cabůcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nacpali fajku a vyprávěli dál.
2: A já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terezou, to jako s mojou starou víu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jedné štáci, když se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ho ochotno chytil za lémec a vtal do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, že mě zastřelí jak kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víju, já jsem dobrý chlap, ale v ten momentě jsem ho gabil za oryzek a pravím, basom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico, člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky jak koza po ořechovém listí a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totka švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
1: Pán soudcí potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
2: No však to je dobře, když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprv donde. Já tož rozlučil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hloupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem, aj ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlézl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Dondě zpátky, už tam byli lidé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam za toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotař. Co je ne po vašich hadrách? Já jsem nikého nestěhoval. A je červený byl přitom jak lanžhodské nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesu. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balí bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostál celý. Ale to ne. On s tím praší, rozmlátí to a potom odleze. No, musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džokne, a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy se paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě se nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle. On nechtěl. To jsem mu již dělal sám a listil jsem ho po hubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřati neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
1: Pán Soucí se dobrácky ušťůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím, ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
2: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jednou.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak dost. Zase k vážné práci. Svět se točí jako gramofonová deska. Co je to tam, nepi mu ten inkoust? A neškrt Mařenku. Hezky poslouchat? A ne, abyste potom někomu říkali ty hlust ve siháku.
2: Poklona, poklona, pane učitel.
3: Soudru, soudru učiteli. Vy jste prosím?
2: Já jsem prosím otec, soudru otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
3: Vaše jméno.
2: Hlustuj si hák mé jméno.
3: A těší mě, posaďte
2: děkuju,
3: se.
2: Děkuju, ocive.
3: Soudru, posaďte se.
2: Děkuju.
3: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
2: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
3: Pidlo motejl.
2: Ježišmarja.
3: Spíti hněv.
2: Taky si s tím dost užijete, víte?
3: Proč?
2: No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
3: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
2: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
3: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, jo. Je jeho prospěch jaksi napováženou. Například já to vezmu z kraje.
2: Jo.
3: Ta čeština.
2: Jo, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
3: Naopak velmi špatné.
2: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
3: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
2: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
3: Vypadá to na propadnutí.
2: No vidíte to.
3: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
2: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
3: Ne, s malým. S malým
2: M. To nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
3: No, nevím, kam míříte.
2: No, já teďka půjdu na pivo.
3: Ale ne, se soudrem ředitelem.
2: Jde pak úplně sám. Náš starý nepije.
3: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
2: Jo.
3: Například, soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl. No.
2: Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
3: Ale ne, on to neví.
2: A vy to víte?
3: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
2: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
3: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
2: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hledajte, hlavně když umíš zeměpis, aby mohl cestovat pokaždé někam jinam.
3: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
2: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
3: Vy to pletete, prosím.
2: Ale nepletu, ty tam ještě leží. No, uklízečka.
3: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
2: Jo.
3: Posledně neznal Barbarosu.
2: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
3: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Friedrich Barbarosa.
2: Ovšem, znám, ten zpívá v televizi, že jo?
3: Ale kdepak?
2: Ne, v intervizi, to je Němec.
3: Ale ne, císař ve 12. století.
2: A to už byla televize?
3: Ten císař žil ve 12. století.
2: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
3: Toho prosím neomlouvá.
2: No já vím, ale my jsme dřív s Růženou nemohli. tehdy měla porád noční a já měl raní.
3: To sem neplejte, pane Lustvisi.
2: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti v opletačky.
3: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
2: Co? Jak by smet? Teď mi říkáš, že se jmenuje Valoušek.
3: No ovšem, kolega Valoušek. No? Nemůže z něj dostat slovo.
2: Který slovo?
3: No vůbec, ani slovo.
2: Jak by smet?
3: Ne, Valoušek.
2: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
3: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
2: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
3: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
2: No tak sláva, aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mra... No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
3: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
2: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
3: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
2: No tak sláva, aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane uč...

0: To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
1: My ovšem dneska žáky nebijeme.
0: No, taky nemáte na to figuru.
1: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
0: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
1: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
0: Jo, tak vy jste filatelista?
1: Ale ne.
0: Zafra, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
1: Já nekouřím.
0: Ale to je známka, Kubo.
1: Prosím.
0: Puerto Rico jako Kubo.
1: A
0: Kubo.
1: Tak.
0: Kuba.
1: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na entou.
0: Co, kam?
1: Na entou.
0: Kde to je?
1: To je přece v algebře.
0: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učiteli, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
1: Ale to je nesmysl.
0: No ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
1: To ovšem slyším velmi nerad.
0: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak ho nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
1: Ale o tom já vůbec nemluvím.
0: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
1: My na vás nic nežádáme, prosím.
0: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
1: Tak pozor, no, pozor. No. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
0: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
1: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatují, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
0: Jak to? Teď máte otevřeno, ne?
1: Ale ne, začátek vyučování.
0: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
1: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? A kam půjde?
0: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
1: Jako co?
0: Jako fotbalista.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

kas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejícím,

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.

kolem dobré kvíti rozkvětá. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené. Ať po květech si

0: noc plná hvězd.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To mi taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já jim nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy budete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu. Jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, horko a tak. Tak mě asi pět lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prejte jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty jsem mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jediný z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom. A jediný z těch zbývajících sedl do klusu. Ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí. jsem volal dozadu, padám! Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám, já tam netrefím, v kousek dál jsou státní hranice, tam to nevysvětlím najednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed, dojeli nás, obklíčili ho, zastavili a skutečně jsme pak až do Varu dodrželi slib, až do Varu jsme došli krokem, nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo, asi za dva dny na to, nebo tři dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo, jezdí. A já tři dny nechodil.

Čiž Bůh i ďábel.

Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju,

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, pěvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cizí, já už mizím, pomalu mizím.

0: noc s hvězdou.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Směr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebrat. Slušivém kroji z písní na rutech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. Máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjeli. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrůzoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudru z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polí mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Katuša a další. Písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě. Je do plachy, námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Katuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak

Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10. dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: s hvězdou.
1: Když někdy Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk může lézt nahej po podlaze, vejít jako šakal, zuřit a kousat. Kdyby to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prach obyčejnému. Je tam taková svoboda, o kterej se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, nebo za svatého Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskup, ale ten nic jiného nedělal, než že žral a ještě něco dělal s odpuštěním. Víte, jak se to může rýmovat? Ale tam se žádnej za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metoděje, aby dostával dvě porce. A jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků a rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich porád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších a ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každý ho prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže je ztracený. Upokojil se teprv, když mu dali svěrací kazajku. To si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kozelce, chodit po čtyřech, poskakovat po jedné noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku, ale po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk. Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni, jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se porád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvedli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho slékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat za všeho důvěrně pod paždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vyprovováním nějaké anekdoty o židech. Koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali třikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nechty a vlasy, tak nebude nic scházet k mému úplnému štěstí. I tomu přání bylo vyhověno a když ho ještě důkladně vydřeli houbou, zabalili ho do prostěradla a odnesli do prvního oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli, docela odnesli. Mě bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, Vzali ho pod paždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou a nemusí jistě reprodukovat jeho slov, co s ním potom dělali. Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě z nich jeden přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opět ho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk stoje úplně nahý před dvěma lékaři, připomněl si slavné doby svého odvodu. Mimo děk mu splynulo ze rtů Tauglich. Co povídáte? Ozval se jeden z lékařů. Udělejte 5 kroků kupředu a 5 naspátek. Švejk udělal jich 10. Já vám přece říkal, abyste jich udělal 5. Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl druhému, že reflexe jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezitím, co první rozivíral Švejkovi oční klapky a prohlížel jeho pupilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů. Poslyšte, umíte zpívat? Otázal se jeden z nich Švejka. Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň? Beze všeho, pánové, nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil, což ten mladý mnich v tom křesle, čelo v ruku pravou kloní, dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní. Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám, jak je mi teskno okolo srdce, co těžce volně zdvíhá ňádra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má. No a taky to dál neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první slokus, kde domov můj, a potom generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali a ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám hospodine a Když jsme táhli k Jaroměři a Tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku. Byl váš duševní stav již někdy zkoumán? Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Na vojně byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba. Mně se zdá, že jste simulant, rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, nejsem žádnej simulant. Já jsem opravdovej blbec, můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl ošetřovatelům. Tomuto člověku vrátíte opět jeho šaty a dáte ho na 3. třídu na 1. koridor, potom se jeden z vás vrátí sem a odnese všechny spisy o něm do kanceláře. A řeknete tam, aby to brzo vyřídili, aby jsme ho tady dlouho neměli na krku. Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ke dveřím, ukláněje se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl, no, poněvadž nejsem oblečený, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej, no. Zklamaní lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu a poněvadž ho propouštěli před obědem, došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když ho vyhazují z blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.

ať malý nebo velký, odvede všechny stejně směrem. Nechť baristo, nechť Helena je,

0: otekou klouby, prasknou či. O ženo zázraku, ty živý, ty sladké tělo zářivé, ale budoucnost již na tě civí. Dráj můžeš, ale neživé.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bez P.

0: Noc plná hvězd.
1: Mě říkali tady páni od rády, a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat. On je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všecky ustupujou přes můj kvartír. Jak se taková štěnice loví? Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem je to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje, a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím, v cestovním, ne u kalhot. Ač takovej hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet, a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatelé soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatelé diplomatický, jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme vyhonit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No, tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. No já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak teda, ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary. Dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil náhodou. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak, jak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom sem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na nohy. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát, dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu, časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všecky diety a koupil jsem si o 3 balíčky, to je trofej.

0: Noc s hvězdou.
1: Lidé jsou potvory.
2: Zavrčali strýc Pargan, zasakrovali a odpluli si. A měli aj pravdu, lebo co se jim totkaj stalo na Pelejškovej svajbě, to by už dožralo je mrtvého. A to vždy si na to vzpomenu, uši za jim hýbu, jak vržu zubama a ruku mají na křiváku. Tož jak už to na takej svajbě bývá, lidí plno a o jezení, pití a všelijaké překvapení je vždycky postarané. Strýc, který byl z nevěstinej strany po švagrovej první bratranec, co by pozvaný svadebčan, lapěli v kůti jak noša hub a výdali šestý talířek slepičí polévky s těma dlouhýma lokšama. Vysali jim z huby jak pastýřovému punťovi fúsa a mlazgali tak chutno, že svadebčané, kteří už přestali jíst, se dali znova do jezení. Mezitím, než kuchařky donesli maso, zjedli strýc opálku, koláčku a misku milostí a za hodinu už fučali jak měhěšku. Ženichuj, bratr Janek, pagáža vybíjaná, dívaja se na strýca, mrkl na Juru, Franska, Jošku a už jich vidíme, jak co si paklují na mlatevni. Chlapčíska, co by jsme temu Parganovi jenom vyvedli? Začál Janek. Celý den jenom žeru jak najatý a zdá se ně, že už si aj palcem potláčali. Oni sa chcú najest najmej na 14 dní. Však mě pravlí kmotřenka Žajdlíčka, že strýc 3 dní před svajbou nic nejedli, aby sa u nás mohli, jak sa patří, nadspat. Zerzavý Jura, který sa trochu zajíkal, ale ináč chytrý jak opíca, pravil. Kluci, dajme mu do slihovice živého stříbra. Šohaje vykřikli radostí a zbůchali Jurku za dobrý nápad. Za chvilku se ztratil z izby teploměr a několik stříbrných gulíček rtuti jezdilo ve škatulce o círek. A včil se šíl na Pargana veliký pytel, do kterého měli každou chvilku vletět. Kluci začali kolem strýca kroužit jak jestřábe, jenom zaglvnout. Strýcu, tož když jsme se ta chutno napapali, tož by neškodilo zatvrdit to kapku halůzkovej, co pravíte? Začal idášský Janek a strčil strýcovi do ruky 16 tej dobroty, kde sa na dně ligotala malá gulička, na kterou neměli strýc nikdá v životě zapomenout.
1: Jaká kraholte, to já, tož na zdraví, chlapci. Ať žijou děti našich rodičů a nech jsme živí až do smrti.
2: Zařečnovali strýc, zamžúrali očima na sklenku, posvátno dodali:
1: Vendi donútra a neškoď.
2: A vyrazili čertovský nápoj až do dna. Šohaje sa ztratili jak para a nakúkali za rožkem, co bude dál. Strýca spokojeno usadili, zapálili faju a dýmili jak zacpané kamna. Povolili řemeň o 3 dňůrky a jejich zamastěná huba měla výraz jak děcko, když má nacukrovaný cumel. Za chvilku si jaksi zhluboka odechli, poposedli a odpluli. Začalo jim být horoko, krapy potu jim stály na čele a červený byly jak šumické tela. A najednou to na nich došlo. Vyletěli na dvůr jak jeleň a už nestačili doběhnout k mlatevni. Hrklo v nich, jak kdyby jich potěl v kolenách, nad Antonínkem zařmělo a myslím aj zablísklo.

oči vybůlené, zuby zaťaté, ještě nikdy v životě tak rychlo třaslavici nezdělávali. Ale bylo pozdě. Chyběly jim 3 vteřiny. No já, ale co včíl, dobrá rada drahá. Strýc daleko pro rozum nešli. Vzali obušek a utěli poškvrněné pudlo na špálku. A včíl přes mlatevňu kolem zahrad dom. Ještě 2krát se museli strýc po cestě zastavit, lebo vždycky ještě zařmělo. Ale už měli tu výhodu, že nemuseli zdělávat třaslavice. Obušek vysekal cestu. Na druhý den vylískali Jankovi po té hubě škaredej, lebo nemohli zapomenout, jak ju měl oštěřenou, když se tak tumlovali na dvůr a řehot těch všiváků usoplených jim zučal v ušách ještě měsíc potem. Zešli se u súdu, kde strýc ještě vyfásli 3 dny podmínečně, lebo to Janečkovi dokázat nemohli, ale tento dokázal opuchlou hubu.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu stejně jako v minulosti česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
2: ano,
1: že jste v domácnosti,
2: ano,
1: provdaná,
2: ano,
1: a zájem máte o cizí jazyky.
2: Ano.
1: O kolik cizích jazyků máte zájem?
2: Zatím o dva.
1: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
2: Ano. Dvě.
1: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
2: Já mám holčičku a chlapečka.
1: Ha! Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
3: Ano.
1: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
3: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
1: To je pěkné. Vy jste šibal.
3: Ano.
1: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
3: Ano, ne.
1: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. Tři. Když jdu spát, svléknu se. Čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano,
1: než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
2: Bílé.
1: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
3: Ano.
1: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková.
2: Plecandu.
1: Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
3: Ano, ano.
1: Tak pane Plecan, dodávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
3: Dvě.
1: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
2: Čtyři!
1: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak, to je pěkné.
1: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
3: Pět.
1: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se.
3: No to je pěkné. Ty.
1: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
2: Šest.
1: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Haló?
1: Haló?
0: Haló, Dolly?
1: Haló? Tady Dolly? Je tam někdo?
0: Dolly? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku?
1: Haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako dělíčko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Aha, ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló, kdo je tam?
0: Haló, Dolly?
1: Haló, tady Dolly. Koho si přejete?
0: Haló, je strašně špatně slyšet.
1: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Dolly.
1: No jo, jsou tady Dolly, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Dolly.
1: Haló, taky chcete Dolly? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence,

S královnou sněl cestou denně, dám se pěkně v rozhovor. Chtěl jsem vědět, zdali v Séně též proud bublá, jasně pěně, jako v říčkách našich hor. Zdali jiní za jeseně také solí míhá se, jako v nivách Provence. Zda vám fíky dozrávají prostřed zimy prokleté, zda snad jabka z vašich májí trpkou příchuť nemývají. Zda tež hrozny zobete jako dole v našem kraji. Vzpomínáte doposud na pomerančovou chuť? Netrápí vás vzácná paní, někdy smutek tesklivý při vzpomínce na kraj strání, kde i v zimě bez přestání česají se olivy? Těší vás snad bubnování krup a dešťů studících v opuštěných ulicích?

0: kol Margarity, na místě, kde zabit byl, trubéru křiž postavil.
1: Od těch dob však poezie osvětlila temný les, růže, bez a agácie, jako kolem Marzílie, u hrobu mu rostou dnes. Paříž, chtivá ambrozie, na jaře teď se všech stran chvátá klouce

s hvězdou. Ptávají se mne občas moji spolupacienti, tak kam zas, kam? Kam? Tam nahoru, do lesu. Sám? Sám. Někteří nevěří, hlavně ženy. Někteří se diví, že by byl samotář. A mnozí mi to rozmlouvají. Co tam? Jsou tam hadi. Jsou? Ještě jsem tam žádného neviděl, ale patrně tam jsou. Jdu nahoru do lesu a mizím v nich. Nechodím po cestách, nejdu nějakým směrem k nějakému cíli. Jdu, kam se mi zamane. Nazdař Bůh. Určených pochůzek, povinných směrů a nutných cílů mám dost po celý rok. A pak, uzavřen kruhem samoty, kruhem lesa a kruhem trav si poležím. Proč? Jen tak. Ale je čas, pokud jsme ještě na pasece, promluvit vážné slovo o chramostejlících. Co to je chramostejlík? Chramostejlík je to, co haraší v listí. Znáte to, jdete lesem a vedle vás v listí najednou něco zaharaší. Když se tam podíváte, spatříte kosa nebo veverku. Veverku nebo kosa můžete ovšem vidět, ale nemůžete vidět chramostejlíka. Ne, ten pouze haraší. Je postižitelný jen sluchem a ve chvíli, kdy sluch ho postihne a kdyby měl být spatřen, změní se tu v kosa, tu zase ve veverku. Tak jako někteří živočichové dovedou ve chvíli nebezpečí změnit barvu, mění se chramostejlík celý. Když jsem kdysi o chramostejlících mluvil v televizi, dostal jsem na toto téma řadu dopisů. Je to smutné, nerad to říkám, ale z přírodovědců, pokud se pamatuji, nenapsal ani jeden. Psali mi děti. A pokoušeli se chramostejlíka nakreslit. Nezáleží na tom, s jakým výsledkem. Kdo by to taky mohl posoudit, když chramostejlík není k spatření a tudíž ani k srovnání s podobou, kterou mu někdo přisuzuje. Ale jeden, domnívám se, byl skutečnosti nejblíže. Schoval jsem si ho. To není kresba. Spíš bych řekl plastika, taková hračka vyrobená z různých hmot a z fantazie dítěte, která ho stvořila. A je pro mě cennější než všechny rozumové důvody, kterými by ho přírodovědec popřel. Chramostejlík je to, co haraší v listí. Dětem to postačí. A přírodovědci, protože to studovali, vědí své. A těm, kdo vědí své, je marné říkat něco, co je naše.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bal se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká k manželce. Já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že seš distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to, prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak,

mistr Švec se loučí s máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své tak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci, čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci, čbáně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne,

0: S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal. Od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Promiňte, dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci? Ne. Oho, líbíte se. Skutečně vaše tvář zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřebuji totiž teď na jednu písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte. Skutečně vaše tvář zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřebuji totiž teď na jednu písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhebnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách Akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas. Pryč, to jsem poznal.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spítihněvovi jsem dorazil k večeru. Spítihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se vůkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot lživý. Jež to podešla s tou van

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmá raní.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info.

vyjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včas

člověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy temnou nocí, Pánbu nás zanechal bez pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to, kdo jiný líp to ví nežli my.

stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení anděle, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný na světě já tě mám rád.

0: námi, půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se práv, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležej mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal. Akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
3: Pod rakotem kousek třásla zem.

Ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla. Oči jako delje studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reforem. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

tě s vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden čeče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Moc krát děkujeme.
1: Musím vám říct, že to není jen tak, jak tady na mě pořád ty světla svítí. A je tady takový sucho v tom studiu. A to voda nepomůže.
0: Možná, kdyby bylo suché bílé víno, to by možná byla jiná. Se směje, on byste taky dal. Na toho se nedočkáme. Vážení přátelé, v roce 87 jsme natočili s úžasnou japonskou pianistkou Aki Takase LPčko pro suprafon. A byli jsme tam vlastně jenom my dvě. Jenom my dvě. A tam například byla skladba, kterou nemohu nikdy s jiným pianistou hrát než s Ondřejem Kabrnou, protože to nikdy takhle nikdo nezahraje. Jenom Aki Takase a Ondřej Kabrna. A ta její skladba se jmenuje Návrat vlaštovek do kraje Enšů.
2: Počkej, já se musím nadechnout. To je hrozný fofr tady.
3: Jste na stanici Hvězda.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Zvýšit chemizaci všech odvětví národního hospodářství jako objektivní nutnost pro rychlejší rozvoj výrobních sil a rychlejší růst produktivity práce na základě nejvyšší techniky.
2: Jedním z prostředků, které mají přispět k plnění daného úkolu, bude výstava Nové hmoty, nové výrobky. Je určena pro všechny, jejichž spolupráce může vytvořit lepší předpoklady pro uplatnění chemizace ve spotřebním průmyslu.
1: Výstava Nové hmoty, nové výrobky je výzvou k této spolupráci.
2: Na výstavě se setkají technici chemického i spotřebního průmyslu, aby ruku v ruce vytvořili předpoklady k maximálnímu využití chemizace pro rozšíření trhu spotřebního zboží novými a stále kvalitnějšími výrobky.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
6: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

je obloha holubů plná je. Před vrty kostela svatého

Člověk tvár hruze odvrací a právě když rachot hromu ze skal zněl, Casey tam se svým vlakem přijížděl. Casey křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme páry dost, topit soundweb jen trochu zvýší hlas, náš vlak musí vždycky přece dojet.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Rosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže a jde k němu. 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je jen

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

touha jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

Projírá se dobou sichravou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Fulmavou, pod mostem hlavní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říkal, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Pěkně v klidu domova uvidíte film, sportovní utkání nebo divadelní představení, máte-li televizor. Jeho přednosti jsou opravdu mimořádné. Odpadnou vám cesty do kina, jízdy do města za divadlem a sportem a pochopitelně též schon s nimi spojený. Kulturu, sport a poučení v klidu domova přinese vám televizor z prodejny Jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám, teď ne.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

Proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám.

Tam se zdali pán, tam někde vrátí mě dětský hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořán.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygiénu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je v skutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Elízo, dobrou noc.
2: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
1: I já tě mám rád, Elízo.
2: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
1: Co myslíš ty?
2: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
1: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
2: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
1: Co?
2: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě a abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
1: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Tetičko Ameriko, co ty?

0: už vyšel z módy modrý bača.
1: Národy to nejsou ovce,
0: svět už není dětská káča,
2: ča, ča, ča, ča.
0: Co točí se, jak kdo chce.

0: Ten příběh je z doby, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli své povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle, a volal na něj.
1: Hej, chlapče, jsem taky houslista a chceš-li, uzavřu s tebou sásku. Vidím, že ti to pěkně hraje, tak dej

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 4. května si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Floriána. Ten se narodil kolem roku 250 v římském městě Aelium Caetium, což je ovšem dnešní Sankt Pölten v Dolních Rakousích. Tehdy to bylo hraniční území Římské říše. Florián vstoupil do římské armády a postupně se vypracoval až na velitele vojenské posádky, kde měl mimo jiné na starost organizaci hasičských čet. V této funkci proslul odvahou i smyslem pro spravedlnost. Byl však také křesťan, a to v době, kdy vyznávání Kristovy víry mohlo znamenat smrt. Císař Diokletián vydal v letech 303 až 304 silně protikřesťanské edikty. V Lorchu, kde Florián působil, začal místodržitel Aquilinus zatýkat a popravovat křesťany. Florián se nesnažil zachránit sám sebe. Místo toho se rozhodl pomoci uvězněným souvěrcům, ale po několika dnech byl sám zatčen a předveden před Aquilina. Když odmítl obětovat římským bohům a zříci se víry, byl krutě mučen a odsouzen k upálení. Na hranici však Florián podle tradice vojákům řekl, ať oheň zapálí, že po plamenech vystoupí k nebi. Vojáci se zalekli a místo upálení zvolili jiný způsob popravy. Přivázali mu na krk mlýnský kámen a svrhli ho z mostu do řeky Enže. Bylo to 4. května roku 304. Jeho tělo později vylovila zbožná žena jménem Valerie, které se světec zjevil ve vidění a oznámil jí, kde si přeje být pohřben. Na tom místě také později vznikl augustiniánský klášter, jenž dodnes nese jeho jméno, Stift Sankt Florian u Lince. Jde o jeden z nejstarších nepřetržitě fungujících klášterů na světě a pravý skvost barokní architektury. Florianovy ostatky se časem staly předmětem úcty i mezinárodního významu. Ve 12. století vyhověl papež Lucius III. Žádosti polského knížete Kazimíra II. Spravedlivého a krakovského biskupa Gedeona a poslal část relikví do Krakova, kde byly uloženy v nově vybudovaném chrámu. Od té doby je Florián také patronem Polska vedle svatých Vojtěcha, Stanislava a Václava. Slavný kostel svatého Floriána v Krakově přečkal roku 1528 velký požár, který zničil celou čtvrť, ale kostela se nedotkl. To ještě prohloubilo úctu ke světci. Do Čech se Floriánův kult dostal za Karla IV., který nechal převést malou část relikví z Polska do chrámu svatého Víta v Praze. Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků, hutníků, hrnčířů, pekařů a pivovarníků, tedy povolání spojených s ohněm. Paradoxně právě proto, že sám zemřel ve vodě, byl od středověku vzýván jako ochránce před požárem, povodněmi, blesky i suchem. Podle legendy jednou uhasil hořící město jedinou nádobou vody. V českých zemích sice nebyl nikdy předmětem rozsáhlého církevního kultu, ale jeho úcta měla mimořádně silný lidový charakter. Jeho sochy stávaly na návsích, na městských branách, na kostelních věžích i ve štítových výklencích vesnických chalup. Objevoval se na morových sloupech po boku jiných ochranných patronů, na lidových malbách na skle i na svatých obrázcích. O jeho svátku bylo na venkově dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě. Čeští hasiči dodnes udílejí jako jedno z nejvyšších vyznamenání řád svatého Floriána. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Floriánovi sílu vydržet všechny útrapy mučení. Pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom s tvou pomocí dosáhli vítězství nad zlobou a nenávistí a obstáli v každém nebezpečí. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: a i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, a i když se to občas nedá.

vraci, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: Klein, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání. Ať s tebou vůně léta nikdy nikam neodlétá.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní kamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Navštivte prodejny Rolný, kdež vám předvedou a vyzkouší zcela nezávazně jakýkoliv oděv z bohatého skladu. U Rolného může nakupovat i ten, kdo má zcela malé příjmy. Pamatujte si, oděv vzorný, šije Rolný.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: to bude chlap.
1: To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
0: Zatracenej čáp.
1: O ne.

vyhnaný dostal jsem útulek v podobě salaších ciziny, bylo mi zpátky opuštěn, volal jsem.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili o útěchu na hesla obojí.

šerým lesem přes nítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

Vede mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Dřív než hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
2: Nebejval svět, jako je dnes.
1: Na té louce zelený,

0: V čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náminku do zelí. A jaký

0: Cvrk a holub vrk, pytlák v lese, usek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
2: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.

0: Slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou Stokou.

na dva kroky znenadá. Uviděl jsem dámy páni včera v noci, o půlnoci dole na můstku. Uviděl jsem dámy páni prapodivnou divnou.

jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké na

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, Alfons.

0: nějaké chule.
1: Nenadávejte, ty sprostáku.
0: Já nenadávám, já jsem slušný člověk. Jarošku, neškrtej ty srdčičky.
2: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
3: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Ten, kdo si myslí, že čerti jsou jen v našich pohádkách, ten by se převelice mýlil. To bylo kdysi dávno, daleko na severu, až tam, kde už slunko skoro nesvítí. Žila tam kdysi babka, malá jak zcvrklá hruštička, ale hubu měla jedovatou tak, že jí nikdo neřekl jinak, než čertova bába. Jednou seděla před svou chalupou a v tom vidí, na mou duši se jí to nezdá, vidí čerta.
2: Copak, rohatý panáčku, proč pak tak smutně? Chodíš, jako by ti někdo rybník vypálil.
3: Ale ani nemluv, babičko. Tří.
1: A čert si odplivl, až to zasyčelo.
3: Kníže Lucifer mě poslal, abych pokoušel tady chalupníka Ragnara, jenže je to marná práce. Když popíchnu ženušku, zastává se svého muže jako divá. Když začnu nasazovat na selku, Ragnar jí chválí. Dopustit na ní nedá, to by ani celá rota pekelná nesvedla ty dva rozvadit. Tví.
1: A ten nešťastný čert si zase uplivl, až plamínek vyskočil.
2: Hloupých lidí jsem už viděla hodně, ale hloupého čerta vidím poprvé. Co mi dáš, když ty dva rozvadím tak, že si do vlasů vědou?
4: Když se ti to povede, dostaneš botičky z tulení kůže, ale takové, že je do smrti neroztráš.
2: Dobrá, rohač, panáčku. Už se nic nestarej, jen si připrav v pekle ty své smolné knihy, budeš mít brzo co do nich zapisovat.
1: Čert zmizel, jako by se pod ním země slehla. Jen to trochu sírou zasmrdělo. Bába si přehodila kožíšek a už pelášila. Ragnarovu hospodyni zastihla, jak chystá jídlo pro svého muže. Hned se k ní začala lísat a muže vychvalovat, ale ve sladkých slovech byly krůpěje jedu.
2: Panečku, ale má se ten Ragnar jako pán, takový oběd, to si snad ani nezaslouží.
5: Iba zaslouží, když se musí celý den za prací plahočit, aspoň ať má doma něco teplého do žaludku.
2: No, zima je venku pořádná, až to kosti roztrásá. Možná, že bych mu přišla k chuti s trochou kozího mlíka.
5: To je pravda. Teplé kozí mléko ho zahřeje víc než kožíšek z vlčiny.
1: A Ragnarova žena hned zašla do sklípku pro hrnec čerstvě nadojeného mléka. Když hrnec přinesla a na sporák postavila, přitočila se babka k plotně a vhodila do hrnce pár kuliček jalovce. Pak, jako by něco píchlo, honem pelášila z Ragnarovy chalupy a rovnou na pole za chalupníkem.
2: Hej, Ragnare!
6: Co tebe se, babo, čert nese?
2: A co by se mnou, čert? Jen tak, jdu. Před chvíli jsem viděla tvou ženu, chystala ti oběd. Právě nesla kozí mlíko na hořáti.
6: To dobře udělala. Zima mě zrovna kosti zalamuje a trocha teplého mléka zahřeje víc než vlčí kožich.
2: A jen aby tě zahřálo a ne dohřálo.
6: No.
2: No, já nechci nikoho pomlouvat, ale to mléko se mi nezdálo moc čisté. Jako by ho tvá žena ani necedila. Nebo skoro se mi zdálo, že v něm plavou i s odpuštěním kozí babky.
6: Co tě to napadlo? Má žena si na čistotu vždycky potrpěla.
1: Bába se vykrucovala, všelijak co si tajemně naznačovala, hned se omlouvala, hned se zase významně usmívala. A v Ragnarovi se přece jen ozval červ pochybnosti. Sotva přišel domů, sedl za stůl a žena mu přinesla hrnek teplého mléka. Jak se napil, ucítil podivnou hořkost. To od toho jalovce.
6: Cedila jsi to mléko?
5: Samozřejmě, že cedila. Proč se tak ptáš?
6: No, že je cítit jako po kozích bobkách.
5: Prosím tě. Jak by mohlo?
6: Tak, že jsi to mléko necedila a že ti z nepořádnosti do něho napadali.
5: Já!
6: Ty!
5: Já!
6: No ty!
5: Já!
6: Ty!
1: Slovo dalo slovo, za chvilku začali oba pozvedat hlas, pak už se hádali tak, že lidé vycházeli na ulici, křik rostl, dokonce i nějaké rány se ozvaly. A když doprostřed cesty vyletěl veliký hrnec a mléko se rozlilo až do příkopu, bylo všem jasné, že u Ragnarů se snad poprvé za život pohádali. A jak už to tak bývá, jedna hádka splodila druhou, ta třetí a za chvíli byly v Ragnarově chalupě denně křiky a sváry. Jednoho dne po ránu se ozvalo u báby v chalupě zaškrábání, jako když se velký kocour na dveře sápe.
2: Kdo pak je to?
4: To jsem já, bábo, čert. A nesu ti botičky z tulení kůže.
2: No vidíš, co jsem ti říkala. Ani to tak dlouho netrvalo a máš, co chtěl. Nechtěl bys jít se mnou do spolku?
4: A věř mi, bábo, že nechtěl. Od tebe radši dál. Tebe, aby se i čert bál. Tví!
1: Čert si uplývl, až to zasyčelo a zmizel. Jen trošku síry a smradu po něm zbylo.
2: Botičky mi přinesl parádní. Kořešinkou zdobený. Kam pak bych já jenom zašla, abych se s nimi pochlubila? Už vím. Pojdu ke kopci, tam se sejde nejvíc lidí. A mě budou všichni obdivovat.
1: U kupce ale bylo jako na schvál pusto a prázdno.
2: A co pak ty tu sedíš, kupče, jako zařezaný? Podívej se na moje botičky, ty jsou, co? Ty mi dal sám čert?
7: Jenom ho nejmenuji a nevolej. Však on si sem už cestu najde.
2: Co pak?
7: Ale když jsem se mu krví upsal, slíbil mi, že mi pomůže prodat všechno zboží, co jsem měl ve skladu. Jenom když prý všechno, co koupím, do 3 neděl neprodám, vrátí mi úpis. No, ale zatím jsem vždycky všechno prodal. I když pro zboží někdy chodili velmi podivní lidé. No a pozítří má ta moje smlouva s čertem vypršet a já s ním budu muset do pekla.
2: A co mi dáš, když ne?
7: Když ne, plný pytel peněz, co jsem si nahospodařil.
2: Tak dobrá. Kup si mě.
7: Tebe?
2: A zkus mě do 3 neděl prodat. Uvidíme, jestli mě někdo koupí.
1: Kupec tak udělal. Koupil bábu za pytel peněz, posadil ji do klece a na vývěsní tabuli napsal: prodám čertovu bábu. Levně. Lidí se zbíhalo ke krámu hodně, ale takový odvážlivec, který by si koupil čertovu bábu, takový se nenašel. Jen smíchu z toho bylo plno a bába samou důležitostí div, že v kleci nepukla. Pozítří na večer přišel za kupcem čert.
4: Tak se, můj milý, hezky připrav. Dnes tvoje smlouva vypršela. Dnes si tě odnesu do pekla.
8: Ouha, ne tak zhurta. Já svůj slib dodržím, ale ty si svůj nesplnil.
4: Cože?
8: Podívej, tady jsem koupil zboží a ne je prodat. V celém širém okolí se nenašel jediný kupec. Tak buď si to zboží kup sám, nebo smlouvu sem.
1: Čert kouknul do klece, uviděl bábu, jak se zeširoka šklebí, vsteky až zaskojíkal a pak řekl:
4: to věřím, že tohle zboží nemůžeš prodat. Tuhle bábu by mohl koupit jenom blázen.
8: Tak ji kup ty.
4: Tu? A nikdy bych se měl všech pekelných radostí navždycky odříct. A nikdy by mi Lucifer těmi nejtěžšími tresty hrozil. Vždyť tahle bába by za chvíli komandovala celé peklo.
1: A jen to dořekl, tak rychle vyletěl, že si málem oháňku o komín odřel. Když se to rozneslo po vsi, jak kupec čerta přemistroval, bylo z toho smíchu plno. A když se o tom dověděli u Ragnarů, začalo jim být jasné, že ta čertova bába i je rozvadila. Honem se tedy zase smířili a žili pak v pokoji až do smrti. A bába? Ta tam v té kleci sedí dodnes.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Drahá, nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné skázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

podvečer, my v poušti, na oáze kraje, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, jste byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem zpěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

ten promluvil již taky ke mně. Kdy nejbujněj jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab, si na mne českou.

pout tíže cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih, odletěl a kdesi v modru stih. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad je rve a krve žízeň mučí ke skále, tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem po širých Čechách.

rod lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem. Zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvěním cítí. Jsme zde ve lví říši.

za oprýskanou fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě s návnadou.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 4. O tom, jak ostravští televizáci poprvé vysílali operu.

Stísněné technické podmínky a z toho plynoucí omezené programové možnosti byly pro ostravskou televizi typické celou první polovinu roku 1956. Teprve v létě dorazil z Prahy s velkou slávou na severní Moravu nejnovější vynález – televizní přenosový vůz. Legenda vypráví, že první ostravský přenosák byl původně vyroben československými techniky pro albánskou televizi, ale soudruzi ze Škypetarské Tirany prý v poslední chvíli od nákupu couvli. Přenosový vůz měl, podržte se, 3 mobilní kamery na stativech z kolečky, což se jevilo televizním Robinsonům z kapesní hošťálkovické hlasatelny, odkázaným na jedinou nepohyblivou kameru, doslova jako zázrak.

šéfem prvního ostravského přenosového vozu byl jmenován Honza Jaroš, jeden z nejvěrnějších zaměstnanců studia. Ve svém povolání a funkci vydržel skoro 40 let. Žádný jiný ostravský televizák se nemůže pochlubit, že vykonával svou práci tak dlouho jako on. I když Honza Jaroš postupně šéfoval nejméně 8 dalším přenosovým vozům, technologicky stále dokonalejším, včetně barevných. Do důchodu odešel až roku 1993. Technicky vzato není televizní přenosový vůz nic jiného než studio na kolečkách. Může pojíždět kamkoliv, odkud je možné šířit obrazový a zvukový signál. V těch dřevních dobách musely být ale neohrabané kamery připoutané k přenosáku tlustými kabely. Proto televize tehdy zaměstnávala vedle kameramanů i takzvané kabeláře, fyzicky zdatné jedince, kteří vybaveni koženými rukavicemi tahali během přenosu těžké kabely sem a tam. I přes tento nedostatek byl rádius kamer poměrně značný. Začínající ostravští televizáci bystře pochopili programové výhody mobility tohoto zařízení a nový přenosový vůz začali přistavovat k řadě ostravských sálů. Důmyslně tak rozšířili paletu vysílaných pořadů, které se v jiných televizích vyráběly spíše v kamenných studiích se stacionární technikou. Tak se stalo, že v únoru roku 1958 byl albánský přenosák zaparkován na parkovišti u budovy Ostravského státního divadla a technici proměnili jeviště pomocí dekorací světelného parku a důmyslných technických zařízení, včetně kolejnic pro kamerové jízdy, v běžné televizní studio. Připravili tak televizním divákům do té doby nevídaný zážitek – živé vysílání opery. Byl to převratný programový počin, protože operní žánr se dosud na československých obrazovkách neobjevil a tady šlo navíc o národní skvost – prodanou nevěstu. Režisérem přenosu byl jmenován mladý pražský režisér Ivo Paukart, který na televizní historickou operní premiéru nezapomněl celý život. V Ostravě tehdy nebyl k dispozici takzvaný svítící kameraman, vzpomínal Paukart později, takže jsem sebou musel z Prahy přivést i zkušeného Eduarda Landyše. Pár děníka nastudoval pro naše potřeby Jan Hlapsa, ale protože krátce před vysíláním onemocněl, narychlo byl z pražského Národního divadla povolán Beno Blachut. Mařenku zpívala Milada Šafránková, kecala Jiří Herold a Vaška mladý Lubomír Procházka. Až na malé výjimky jsme tedy první televizní operu odvysílali z Ostravy v jakési improvizované pražské sestavě. Bylo to památné vysílání, kterého se z techniků a programových pracovníků zúčastnil každý, kdo měl ruce a nohy. U jedné z kamer stál dokonce i vedoucí ostravského výrobního štábu Jaroslav Vondra, který jinak vypomáhal jako kameraman pouze při sportovních přenosech. Později se stal technickým ředitelem ostravského studia a ještě později v Praze náměstkem generálního ředitele Jana Zelenky. V 90. letech se ale na filmové fakultě AMU vrátil ke svému původnímu oboru a přednášel studentům o televizní produkci. Pro televizní operu to byla velká výhra.
ředitele Jana Zelenky. V 90. letech se ale na filmové fakultě AMU vrátil ke svému původnímu oboru a přednášel studentům o televizní produkci. Pro televizní operu to byla velká výhra.

bylo rozhodnuto, že přenosový vůz bude sloužit všem programovým potřebám studia bez rozdílu žánru, zejména však takzvanému uměleckému vysílání. Umělecká redakce byla založena již v létě 1956 jako odnož důležité redakce zpravodajské. Měla se však věnovat široké paletě pořadů, včetně přenosů z divadel, koncertů a výstavních síní a navíc estrádám a dokonce soutěžním pořadům. V té době se ostravští diváci doslechli, že Pražská televize vysílá populární soutěž Hádej, hádej, hadači, kterou vymyslel scenárista a konferenciér Jan Pixa. Hošťálkovický vysílač tehdy ještě nebyl spojen s Petřínem retranslační trasou, takže vysílání pražských hadačů nepřicházelo v úvahu. Ale touha vyrovnat se Praze zvítězila nad technickými možnostmi studia. Náměstek Jaroslav Vondra se znal s Jaroslavem Dítlem, spolužákem ze školy, a požádal ho, aby Pixovu soutěž upravil pro místní televizi. Dítl to provedl skvěle, protože ho napadlo rozšířit paletu soutěžících mimo jiné o koníčkáře, sběratele a kutily. Aby se mohla Dítlova soutěž vysílat, byl přenosový vůz každý měsíc přistavován k sálu hostince u Havránků v Ostravě Zábřehu. Koníčkáře uváděla nejprve Eva Kunertová Mudrová, později Magda Přikrýlová Dítlová s komikem Josefem Kobrem, hvězdou ostravské operety. Kobr tehdy nastartoval oslnivou televizní kariéru, která vyvrcholila hlavní roli kapelníka hornické dechovky v seriálu Dispečer a děvčátko z kolonie, rovněž z pera scenáristy Jaroslava Dítla. Pražské předloze se ostravské hadačské soutěže docela vyrovnaly. Rodili se s velkým nadšením. Účinkujícím ani štábu přitom nevadilo, že mezi kamery občas z přilehlého sálu dolehl zpěv opilých chasníků. Někdy také do studia zabloudil některý z hostů, který si spletl vchod na jeviště s dveřmi do výčepu. Ivo Paukartovi, režisérovi ostravských hádačů, pomáhal jako asistent Zdeněk Havlíček. Pro Zdeňka to byla velká zkušenost. Jednou jsme v živém vysílání vyhlásili soutěž pro diváky, vzpomínal. Pepík Kobr veřejně slíbil, že každý, kdo přinese před koncem vysílání do hospody k Havránkům do sběru 3 kila papíru a 2 kila starých hader, bude zařazen do slosování o nejnovější pračku značky Romo. Tehdy to bylo nedostatkové zboží a my jsme netušili, jaký zájem naše hlášení vyvolá. Před hospodou za pár minut ležely hromady sběru a lidé se dožadovali zařazení do slosování. Už to nešlo zastavit, dodává Ivo Paukart. Museli jsme se s Evou a Pepíkem schovat v zákulisí. Hrozilo, že se pod lidmi zřítí konstrukce s kamerami. Celý příští den odklízela auta sběrných surovin haldy materiálu. Kdo vlastně tu pračku nakonec vyhrál, si nepamatuji. Každopádně nám došlo, že příště už nesmíme nic tak žádaného divákům slibovat.

Podepsal několika rekordy. V létě 1957 jsme předběhli pražské kolegy a uskutečnili první dálkový přenos v dějinách Československé televize, vzpomínal Honza Jaroš. Vůz tehdy zaparkoval uprostřed Karlovy studánky v Jeseníkách. Místo bylo vybráno záměrně, byl odtud na přímý dohled vrchol pradědu, kde stál retranslační vysílač a kudy vedla spojovací trasa mezi Ostravou a Prahou. Měli jsme přímé spojení s petřínským vysílačem, dodával Jaroš. Poprvé v historii jsme vstoupili do přímého vysílání s programem, který se neodehrával v Praze nebo Ostravě, ale na venkově, dokonce kdesi v horách. Nešlo jenom o technickou kuriozitu. Pořad vzbudil velkou pozornost mimo jiné proto, že se před kamery dostali úplně obyčejní lidé. Forma nebyla samozřejmě dokonalá, vysvětloval režisér František Mudra. Odpolední vysílání jsem režíroval já, večerní Ivo Paukert. Zábavnou část tvořil koncert Dechovky, další byla variantou hadačské soutěže, před kamery se dostavil i kouzelník a v publicistické části hovořili občané Karlovy studánky a místní dosídlenci. Dálkový přenos ze srdce Jeseníků se tak stal první vlaštovkou na cestě za využitím přenosové techniky v publicistice. Byl úspěchem odvážné dramaturgie, ale také techniku a takzvaných přenosáků a hlavně dokladem jejich perfektní sehranosti. Dobré vztahy mezi těmito složkami ostatně charakterizovaly osazenstvo ostravské televize i v pozdějších letech. Technika, hlavně elektronkové kamery, však byla koncem 50. let velice nedokonalá a zranitelná. Každý dobrý nápad, který by technické možnosti vylepšil a mohl být programově využit, se počítal. Začínajícího kameramana Jiřího Vrožinu například napadlo, že by bylo možné vysílat dokonce spod hladiny Žermanické přehrady, kdyby se technikům podařilo zaboxovat citlivé zařízení do vodotěsné schránky. Stalo se, ale nikdo netušil, jak se bude kamera chovat, až zmizí pod hladinou. Co když přístroj spojený kabely s přenosovým vozem svou obsluhu zabije? Eva Kunertová-Mudrová, která událost komentovala, vzpomínala. Než došlo k ponoru, musel Jirka povinně absolvovat potápěčský kurz v hlavní báňské záchranné stanici. Pak se pomalu ponořil pod vodu a my jsme na monitorech s úžasem sledovali historické záběry. Připadali jsme si jako ve snu. A děli se i další neobvyklé věci. V létě roku 1958 mělo být například ostravským divákům umožněno pozorovat trysková letadla prolétávající nízko nad kamerami. Vysílal se totiž přímý přenos z leteckého dne Ostravě Hrabůvce. Diváci z toho ale moc neměli, protože kameramanům znemožňoval práci zvířený prach. Významná událost ostravské televizní prehistorie se odehrála 20. ledna 1959. Režisér František Mudra, čerstvý absolvent Filmové fakulty Akademie muzických umění, nabídl divákům pohled do zákulisí nemocnice Dolu Rudý Říjen, včetně operačních sálů a dalších prostředí, do nich se dosud přenosové kamery nedostaly. Pořad o zdánlivě obyčejném pracovišti nesl název Ostravské vteřiny aneb Rozvědka v bílém
a nápad spojený s využitím reálného prostředí diváky velice zaujal. Přenosy z pracovišť se později staly pro Ostravu typickými. Jejich obsah byl však limitován technickými parametry zařízení, délkou kabelů, malou pohyblivostí a velkou hmotností kamer či nízkou světelností objektivů. Na rozdíl od živých přenosů z divadel a z takzvaně klidných uměleckých prostředí byly pracovní pořady plné pohybu, hluku, ruchu a komplikací. Vymýšlely se přitom nejrůznější extrabusty. Například při vysílání z ocelárny byla kamera upevněna na železniční vagón, což umožnilo snímat efektní záběry za jízdy. Další kameru vynesli technici dokonce na plošinu Jeřábu, odkud kameraman snímal celkové záběry pecí a kolejišť. Bylo s tím plno práce. V průběhu vysílání se museli například prodlužovat spojovací kabely, přenášet kamery a instalovat složitá zařízení, aby výsledný efekt byl co nejlepší.

Publicistické přenosy se zprvu vysílaly odpoledne, ale diváci si vynutili vysílání v hlavním večerním čase. To byl pro místní televizáky obrovský úspěch, dosud nevídaný, nikoli však náhodný. Jeho základem byl jasný záměr, promyšlený koncept realizace, pochopení možností přenosové techniky, jednoduchost a nápaditost. Většinu publicistických přenosů tehdy režíroval František Mudra. Podařilo se mu dát dohromady partu nadšených mladých lidí, kteří chápali význam publicistiky a její nezaměnitelnost v televizním vysílání. Jak už bylo řečeno, všechno šlo do éteru živě, což zvyšovalo autenticitu a věrohodnost pořadu. Na druhé straně bylo živé vysílání velice zranitelné, když došlo k chybě, a to se opravdu stávalo poměrně často, nebylo možné ji opravit. Za vrcholné období této tvorby je možné označit přelom 50. a 60. let minulého století. Témata a realizační postupy tehdy vyzkoušené byly napodobovány i později, a nejenom v Ostravě. Avšak právě ostravským tvůrcům se podařilo definovat estetický princip tohoto zvláštního publicistického žánru. Uvědomovali si, že pracovní prostředí nesmí v živém vysílání sloužit jen jako kulisa, ale jako inspirativní pozadí výpovědi o člověku, o jeho práci, o jeho motivaci a postoji k tvořivé činnosti. Ostravské publicistické přenosy se významně zapsaly do historie celé československé televize. Byly ve své době považovány za příkladné, a to nejenom díky svědectví o takzvaných obyčejných lidech. Autory nezajímala jenom atraktivnost či poutavost navštěvovaných prostředí, kam je obvykle takzvaně vstup zakázán. U nejlepších pořadů z této řady nesměli diváci ani na okamžik pochybovat, že jde skutečně o přímý přenos. Museli být prostě přesvědčeni, že pořad nemohl vzniknout jiným způsobem než právě touto specifickou technologií. Zájem diváků o takzvané online vysílání stále trvá, a to nejen v případě sportovních přenosů. Odborníci hovoří o návratu k přenosové technologii jako ke stále životodárnému žánru. Děje se tak nejen pod tlakem internetu a sociálních sítí. Myšlenka být přitom stále vzrušuje tvůrce, uvažující o působivosti televize jako takové. Jak to souvisí s prehistorií starodávné ostravské televize? Do stejné řeky dvakrát vstoupit nelze, řekl klasik, ale poučit se je možné. Hošťálkovická hlasatelna s jedinou neohrabanou kamerou už neexistuje, ale nepochybně posloužila jako odrazová plocha pro cosi nového. Generace televizních průkopníků z 50. let odešla, ale stále ještě je možné vážit si odvahy, se kterou se dokázala zmocnit nově nabízené přenosové techniky. Příběh stařičkého přenosového vozu, který si jakýmsi zvláštním řízením osudu popletl cestu a místo do albánské Tirany zamířil na severní Moravu, tak zůstává stálou výzvou pro všechny tvůrce, kteří jsou přesvědčeni, že televize nikdy nezahyne.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 5. O tom, jak začala celá republika fandit ostravským výpravám do světa obyčejných lidí.

Paní Jarmila Cisařová, pražská novinářka a televizní kritička, která se celoživotně zabývala historií a působením ostravského studia, v roce 1993 napsala, cituji: Začátkem 60. let už byl ostravský vysílač propojený s Prahou, ale od severomoravského studia byly tehdy pro celostátní program očekávány téměř výhradně jednoduché a levné pořady. Na významnější pokusy prý toto studio nemá. Konec citátu. Uveďme však, že už 3. ledna 1962 se to mělo změnit. Toho dne byl odvysílán první díl nového cyklu s názvem Ostravské vteřiny. I tentokrát šlo o jednoduchý pořad, ale diváci okamžitě zpozorněli.

Scénář Ostravských vteřin napsal tehdy sotva 40-letý redaktor Jan Nehuls, který byl v březnu 1951 v souvislosti s čistkami ve straně zbaven práce v krajském deníku Nová svoboda a vyloučen z politického života. Pak fáral na dole Jeremenko, ale bylo mu dovoleno psát do hornických časopisů. Do televize nastoupil roku 1961, až když mu vypršel takzvaný očistný trest a prověrková komise mu vrátila stranickou legitimaci. Sociální inženýři té doby proměnili Ostravsko ve vřící demografický kotel. Do hutí, dolů a továren přicházelo stále více brigádníků, zejména z chudších částí republiky, a mnozí zůstávali natrvalo. Nemám v úmyslu soudit, přiznával Neuls později, zda to, čemu jsme tehdy věřili a čemu jsme chtěli pomáhat, bylo správné, či zda to bylo zavrženíhodné. Prostě jsme chtěli divákům v celé zemi ukazovat kraj plný svébytné krásy a město zabydlené lidmi těžké práce. Ostravské vteřiny byly vysílány každé čtvrté pondělí. Nejprve v podvečer, pak v nejsledovanějším večerním čase, který si vynutili diváci. První pořady byly souhrnem zpravodajských obrazů o málo známých faktech staré i nové Ostravy. Byly připravovány jako jakási koláž studiových vstupů z Hošťálkovické hlasatelny a filmových dotáček z terénu. Hlavní slovo měl komentátor, dnešními slovy moderátor v obraze i mimo obraz. Nejčastěji to byl herec Luděk Eliáš, později rozhlasoví hlasatelé Eva Mudrová a Ivan Šedivý a další reportéři. Před kameru se jejich prostřednictvím dostávaly zajímavé dokumenty, fotografie, dopisy či pohlednice a jejich prezentace byla vždy koncipována jako svým způsobem dobrodružná cesta za tajemstvím. Tvůrcům vteřin šlo o to, aby byl divákům předkládán zcela nový, neotřelý pohled na Ostravu a Ostravsko. Tento přístup zůstal charakteristickým rysem nového publicistického cyklu celé příští desetiletí. Vyprávění v první osobě nebylo na československé obrazovce v té době příliš časté a není divu, že diváci přivítali ostravský zličťující pohled na příběhy obyčejných lidí s pochopením, jako závan osvěžujícího životodárného vánku.

Ve svých pamětech, které dosud nevyšly, Neuls napsal, cituji, Ostrava nebyla nikdy nějakou zvláštní kráskou a už vůbec ne pro ty, kteří sem přicházeli z trestu. Pro tisíce lidí však bylo možné ve městě a přilehlých sídlištích získat poměrně brzy pohodlný byt. Příchozí vábily i vysoké výdělky. Konec citátu. V ostravských vteřinách se o všech těchto věcech mluvilo naplno, bez přikrašlování. Kdo hovoří sám za sebe, těžko může lhát. Subjektivní výpověď často přerostla v reportážní popis cesty televizního štábu za tajemstvím určité události, příběhu lidského osudu. V takové chvíli se stávala výrazným vypravěčským subjektem samotná filmová kamera. Velkým obohacením tvůrčích možností štábu ostravských vteřin bylo získání synchronní zvukové kamery značky Ariflex. Režiséři mohli častěji než dřív zařazovat autentické zvukové záběry, dodávající reportážím syrovost a věrohodnost. Současně se proměňovala funkce komentátora, který se stával doslova hýbatelem obrazu. Když Jan Neuls nastoupil roku 1961 do televize, měl jenom málo který z jeho redakčních kolegů profesionální zkušenosti. Šlo většinou o novinářské elévy, přitahované novým médiem z různých příbuzných oborů. Vyšší vzdělání však nebylo možno očekávat ani u zdejší divácké obce. Například při sčítání lidu v roce 1961 se ukázalo, že intelektuální úroveň ostravské populace není příliš vysoká. Ze 174 tisíc obyvatel města starších 14 let mělo pouze 5 tisíc mužů a žen vysokoškolské vzdělání. 138 tisíc lidí naopak vychodilo jenom základní školu a 13 tisíc školu odbornou. Za to počet televizorů byl vyšší než jinde. Už koncem roku 1957 se v dosahu hošťálkovického vysílače nacházelo 26 387 televizních koncesionářů. Tito lidé toužili sledovat příběhy jim blízké, události reálného života, odehrávající se doslova za humny. 6. prosince 1962 byl divákům v rámci ostravských vteřin představen unikátní příběh s podtitulem Případ Plachý a ti druzí. Šlo o zajímavý pokus o rekonstrukci skutečné události. O co šlo? Havířovský radioamatér Jaroslav Plachý náhodně zachytil naléhavé volání svého polského kolegy s prosbou o zajištění vzácného léku pro smrtelně nemocného člověka. Na výzvu odpověděl vzdálený kolega, ale boj o život polského pacienta se zdál být ztracený. Lék byl nakonec díky mezinárodní spolupráci radioamatérů zajištěn a řetěz porozumění zachránil téměř ztracený život. Film byl klasickým příkladem, že v publicistické reportáži je dovoleno, pokud jde o formu, vlastně všechno. Věří-li tvůrce svému příběhu a jde-li mu o jeho věrohodnost a obsah. Co nebylo možné nafilmovat, to tvůrci alespoň vyfotografovali nebo zaznamenali na zvukový pás. K řetězu událostí se postupně vyjadřovala havířovská lékařka, polský konzul, hrdinova matka, radista z opačné strany země a nakonec
i 45-letý polský občan inženýr Zbigniew Moroz. Otec tří dětí, zachráněný. Diváky zaujal hlavně lidský rozměr příběhu. Napříště už věděli, že stojí za to ostravské vteřiny pozorně sledovat.

Ostravské vteřiny byly vysílány měsíc co měsíc téměř 10 let. Při tak obrovské produkci nebylo určitě snadné zajistit dostatek atraktivních témat. Žánrová paleta však byla velice pestrá. Divákům byly předkládány například kriminalistické publicistické rekonstrukce, jímavé osudy handicapovaných dětí, zamyšlení nad příběhy zapomenutých historických událostí či výpravy za tajemstvím různých vědeckých a uměleckých oborů. V námětové oblasti spolupracovala s Ostravskými vteřinami řada novinářů, vědců, lékařů, učitelů, ale i sportovců, spisovatelů a třeba i dělníků. Žádný nápad nebyl odmítán. Často bývaly náměty objeveny při natáčení v terénu. Živý kontakt s početnou skupinou přispěvatelů a s životem v kraji byl charakteristickým rysem Ostravských vteřin celou dobu existence tohoto seriálu. Diváci vřele přijímali hlavně výpravy za zajímavými lidskými osudy. Štáb v těchto případech stavěl do popředí takzvaného prostého člověka. V první polovině 60. let to bylo docela módní, zdůrazňovalo se takzvané hrdinství obyčejnosti, ale v Ostravských vteřinách byla lidská obyčejnost oproštěna sentimentu a nepřiměřeného patosu. Zdůrazňována byla lidská aktivita, vůle potýkat se s životem a jeho těžkostmi, či neokázala snaha uchovat si naději a víru v lepší časy i v nevýhodných podmínkách. Základní pozitivní myšlenka ústila obvykle v autorský apel, vyzývající k poznání sebe sama, k pochopení hranic svých možností.

Ve druhé polovině roku 1962 se na obrazovce objevily ostravské vteřiny s podtitulem Zpívající vyslanci. Film byl věnován historii a několika osobnostem pěveckého sdružení moravských učitelů. Postupně v něm byly představováni členové sboru, jejich všední život, záliby, starosti, naděje. Hledala se odpověď na otázku, co se vlastně skrývá za hodinami zkoušek, za šňůrami vyčerpávajících vystoupení doma i v cizině a za trofejemi, jimiž byl učitelský pěvecký sbor oceňován nadšeným publikem. Neokázalost vyslanectví zpívajících učitelů a poctivost přípravy byly ve filmu představovány na pozadí jejich každodenní pedagogické činnosti. Autor ostravských vteřin na začátku netušil, že jeho jednoduché televizní pohlednice, jak si to formuloval, mohou k obrazovkám přitáhnout stovky tisíc diváků. Nic senzačního přece neslibovali, zaznamenala novinářka Hana Nétková Neulsovo vyjádření. Jenom nabízeli poznání Ostravy a Ostravska, zdejších obyvatel a jejich příběhů, jinde v republice zatím neznámých, dodala. Navzdory všem předpokladům se ale věhlas nového cyklu šířil do celé země. Pochvalné dopisy docházely nejen do Ostravy, ale i do Prahy a vedení ústředního studia s překvapením a někdy i s nelíčenou závistí zaznamenávalo neobvykle vysokou sledovanost cyklu. Kdo na tom měl vlastně zásluhu? Vedle samotného autora určitě i tvůrci, které Neuls dokázal kolem sebe shromáždit. Nebál se dát příležitost mladým lidem. Celá léta natáčel jednotlivé pořady takřka neměnný štáb, který tvořili režiséři František Mudra, Pravoslav Flak, Milan Vilím a Jiří Vrožina, kameramani Jaromír Zaoral a Jiří Štaut, hudební režisér Dušan Hlubinka, střihač Jan Valoušek, mistři zvuku Miloslav Tomis a Jan Kovář a komentátoři Eva Mudrová, Ivan Šedivý a Luděk Eliáš. Tým ostravských vteřin nesledoval lidské osudy jen z akademického odstupu. Často pomáhal aktivně řešit situace, do kterých se hrdinové filmů z různých důvodů dostávali. Jako v případě manželů, kteří adoptovali dvě děti, jejichž rodiče zahynuli při dopravní nehodě. Příběh se v ostravských vteřinách objevil dokonce dvakrát. Autoři se k němu vrátili po 5 letech, když se adoptivní rodiče dostali do konfliktu s úřady a museli s byrokraty bojovat o sirotčí důchod pro své svěřence. Jindy tvůrce napadlo podrobit pozoruhodné zkoušce ostravskou veřejnost. Návštěvníky jednoho z městských biografů vyzvali těsně před začátkem promítání k dárcovství krve, aby mohl být zachráněn akutně ohrožený lidský život. Televize měla po celou dobu experimentu nazvaného Naděje v hodině 12. pohotovost. Část štábu čekala v transfuzní stanici, další v závodní nemocnici nedaleko kina, ale výsledek nebyl bohužel potěšující. K odběru se přihlásilo pouze 15 z 200 oslovených lidí v kině. Co byste dělali na jejich místě vy? Zeptali se sugestivně autoři v závěru pořadu. To bylo pro ostravské vteřiny typické.

V den československého státního svátku 28. října 1963 se na obrazovce objevily ostravské vteřiny ve speciálním vydání. V pořadu s podtitulem Výprava do světa ticha se štáb vydal do internátní školy pro děti se zbytky sluchu a poruchami řeči na svatém kopečku u Olomouce. Tvůrci se naštěstí dokázali vyhnout přílišnému sentimentu a vytvořili věrohodné svědectví o drobné práci učitelů, která pozitivně formuje nepříznivým osudem poznamenané dětské bytosti a vrací je do normálního života. Neukazovalo se vlastně nic mimořádného, jenom každodenní život v internátu, dlouhé minuty výuky v učebnách, dětské hry, úsilí učitelů naučit hluchoněmé děti číst a psát. To vše bylo doprovázeno velmi střídmým komentářem, který nic nezveličoval, pouze glosoval děj. Režiséru Františku Mudrovi se podařilo velice dobře zdůraznit základní myšlenku filmu, přímo vlastně nevyslovenou, že v naší blízkosti žijí obětaví lidé, usilující o obnovu lidské důstojnosti budoucích občánků. Když v závěru reportáže zněla československá hymna neuměle zpívaná dětmi a kamera snímala papírové draky pomalované trikolorami nad svatokopeckým chrámem, bylo zřejmé, že tvůrcům nejde jen o postižené děti, ale o tlumočení hlubšího poselství. Jan Neuls byl vedoucím programu ostravského studia 10 let. Po roce 1969 mu straničtí šéfové neodpustili, že spíše než o mínění nadřízených a jejich ideologické názory, se zajímal o osudy lidí, se kterými se potkával v ulicích, o obyčejné hrdiny z vesnic, továren, laboratoří, uměleckých a lékařských kruhů. Účet mu vystavili při normalizačních prověrkách a dosáhli toho, že zakladatel takzvané ostravské televizní publicistické školy, jak byl nazván kritiky a novináři komplex ostravských pořadů vysílaných celá 60. léta, byl nuceně odsunut do zdravotního důchodu. Roku 1970 ho vyloučili z veřejného i politického prostoru, již podruhé v životě, a ostravské vteřiny byly zrušeny těsně před vysíláním jubilejního stého pokračování. Na 20 let bylo jméno Jana Neulse z historie československé televizní tvorby vymazáno. Až v únoru 1990 se na obrazovce objevila nenápadná reportáž s titulem Hlas znovu nalezený, navazující na divácký úspěch před lety umlčeného cyklu. Scenáristou byl opět Jan Neuls a pořad byl označen v podtitulu jako sté vydání ostravských vteřin. Autor, za kterým se měla zavřít voda a stopy jeho tvorby vymazány, si jako téma dokumentu zvolil nelehký osud hlasatele Ivana Šedivého, jehož výrazný hlas byl spojen právě s načítáním komentářů původních ostravských vteřin. Ivan Šedivý, stejně jako Jan Neuls, nesměl 20 let publikovat, vystupovat na obrazovce ani v rozhlase a místo toho ručně čistil vysokopecní kotle.
Bylo by odvážné tvrdit, že ostravské vteřiny 60. let byly nepřetržitou šňůrou úspěchů. V desítkách reportáží a dokumentů této série se vyskytovaly samozřejmě i jednotlivé pořady méně výrazné, bez většího diváckého ohlasu. V mnohém však může být historie tohoto legendárního cyklu a takzvané ostravské televizní publicistické školy výzvou i pro dnešní tvůrce. Jan Neuls a jeho kolegové dokázali působivě oslovit veřejnost a v polovině 60. let diváci zaznamenali zrození i dalších výrazných publicistických seriálů, jejichž kolébkou byla rovněž Ostrava. Osobitým způsobem předznamenávali celonárodní oživení kulturního, politického a společenského života, zaškrceného až neblahým srpnem 1968. Za všechny jmenujme alespoň Negordické uzly, Příběhy zlého muže či Lovy beze zbraní. Jejich výzva zůstává stále aktuální. Mimo jiné, pokud jde o houževnatost a úpornost, se kterou ostravští publicisté v čele s Janem Neulsem sváděli zápas o roli věrohodného prostředníka mezi jednotlivým lidským osudem a nejširší společností.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Tak dobrý den.
2: Já už jsem tady zase.
3: A já tě slyším, tak slyšel.
2: Jo, já jsem zakop. Tak jsme skončili těsně před premiérou, jak jste vezli ty kulisy a jak vám to u Národní divadla bral vítr.
3: Bral vítr, no. No tak potom jsme to pochopitelně nějak dali dohromady a... To bylo, jak jsem už říkal, myslím, že to mělo být jedno představení. No.
2: Ano, to bylo pro ten spolek těch bývalých.
3: No, ale protože jak si ten spolek, to on se teď jsem si vzpomněl, ono se to jmenovalo Spolek bývalých žáků na francouzských liceích se sídlem v Praze, tak se myslím jmenoval, se nepletu. A myslím, že se moc nepletu. A protože to jaksi bylo taková, řekl bych, větvička z toho oficiálního stromu, tak... se nějak stalo, že ta premiéra, no prostě brali to nějak v úvahu, přišla tam taková ta francouzská generalita a takový ty oficiálové, tedy oficiální lidé nikdy nechodí za zábavou, ty vždycky chodí za sedadlem, že ano?
2: Ano.
3: Tak přišli za sedadlem, ale přišla tam spousta mladých lidí, no tak on to je malinký sáleček. A no my jsme začali. Já se tak dobře pamatuju, jak jsme si s Voskovcem podali ruce, než to začalo. Pak jsme vcházeli, naše první slova byla: pane kolego, ku podivu. A přitom jsme se drželi za ruce a těma jsme jaksi zmítali, jak kdybychom měli cihličku. Jo.
2: Ano.
3: No a začali jsme hrát a tak nějak se stalo, že v určitém místě si ty naše
2: kulisy,
3: nějak se stalo na jednom místě, že nám to tam všechno kikslo. Hmm. No oni nás vystrčili ven a říkali, honem něco, říkejte mi to, zatím spravíme. No tak my jsme si zašli s Voskovcem povídat, no pochopitelně to, co jsme si povídali, vlastně nebylo poprvé, a že my jsme si tyhle takový ty dada dialogy dělali jednak soukromně, jednak když jsme se někde sešli s kamarádama, s kamarádkama a obyčejně, když rodiče byli někde na horách nebo tak.
2: Tak se namanuli kamarádky.
3: No tak jsme ním ničili těm rodičům ty byty. Totéž, co jsem se tak strašně zlobil, když to dělala moje dcera mě. Že ano, no to se opakuje. Když jsme s mojí ženou odjeli a pak jsme zjistili, že tady byl mejdán.
2: Že tu někdo dělal dada dialogy.
3: Tak jsme řekli, no to je setsakramenský a tohle. A když jsme to dělali my, tak to nebylo setsakramenský.
2: No tak my vždycky to děláme s větším jaksi vkusem, my staří.
3: Ale no, protože my staří jsme volové hlavně. No prostě jsme začali. No lidi se smáli, řvali, plácali. No, pač každý herec je extrovert a my jsme byli nejdřív extroverti, než jsme se stali herci. Tak oni už do nás kopali krstu oponu a říkali, už je to hotový, ale my v poradě pak nás nemohli otáhnout. Hákem nás nemohli otáhnout. A tak vlastně vznikly Forbíny. Já se přesně na tu první premiéru nepamatuju. To byl pro mě takový zážitek a taková směs citů, různých radostí, strachů. Jenom to vím, že jsem neuměl zacházet s hlasem a že jsem tedy ochraptěl, jako když volám přes rozvodněnej Dunaj na přívoz, jo, 2 hodiny. A že jsem se dokonce uchylil k takový pověře, že jsem v zákulisí pil syrový vejce.
2: Jako operní tenor.
3: Ať jsem myslel, jako, že to pomůže, někdo mi to poradí.
2: Caruso to dělal, tak.
3: Jo, Caruso to
2: no
3: dělal.
2: Jo, no všichni
3: já,
2: tyhle.
3: Caruso nebyl hloupý, já myslím, že Caruso.
2: Já nevím, ale pil vejce.
3: Já vím, že Caruso kouřil rakouský športky. Mm-hmm. Zpíval jak pámbu, ale kouřil rakouský športky a měl to vyjednaný ve smlouvě, že hasiči chodili za ním s kýblem vody.
2: Ale on, ne tedy bojevišti přímo třeba.
3: No ne, ne. Zákulisí. Ale on řekněme si mrsknul, že jo, dělal toho Lachy Bajaco, že jo.
2: Ano.
3: Měj se, Bajaco, konec je milo. Tedy on to si zpíval líp než já.
2: No, já ho neslyšel nikdy, já nevím.
3: No, a mě si slyšel.
2: Tebe často.
3: Tak, tak si představ, že to dělal ještě líp.
2: Ještě líp.
3: Jo, jo.
2: Hergot.
3: A to za ním chodili s tím kýblem vody. Lachy bajaco, že jo?
2: Ano.
3: Směj se, bajaco, konec je milo. Tedy on to si zpíval líp než já.
2: No, já ho neslyšel nikdy, já nevím.
3: No, a mě si slyšel.
2: Tebe často.
3: Tak, tak si představ, že to dělal ještě líp.
2: Ještě líp.
3: Jo, jo.
2: Hergot.
3: A to za ním chodili s tím kýblem vody a to vy...

0: A že to byl jeho takový gag, taková legrace, že když jako vcházel na to jeviště s nějakým tím zpěvem, tak si dala šluka zpívala šelmu kouřku.
1: Ha, to je krásný. Hmm.
0: Tak to jsme odbočili ke Karusovi. Ke Karusovi. Měl ještě jiný slabůstky, o kterých se...
1: Ty nebudeme rozvádět.
0: Ty nebudeme rozvádět, ne. Ale...
1: Prostě pil si v zákulisí vejce. U toho jsme zůstali.
0: Vejce.
1: No a skončila premiéra...
0: Mělo to velký úspěch.
1: A vy jste se teď domnívali pořád ještě, že to bylo jediné vlastně představení. Jediný.
0: Já si jenom pamatuju na jednu věc, že jsme potom šli tak jak vomámený, takový, jak to bývá, když má úspěch premiéra. A lidi jsou mladí a nedělají to pro peníze. A dělají to proto, jakože musí, že jo, že chtějí. Tak obyčejně, když se dostaví úspěch, tak jsou takový, no takový, jako kdyby v nějakým takovým divným stavu, v takovým...
1: Takový snu.
0: Ano, jako ve snu, že jo, tak je to. A tak jsme se tak jako dopotáceli do té kavárny, která myslím ještě existuje. Teď, když jezdím okolo, často mají tam na oknech napsáno Prazdroj, Urban.
1: Aha, je to, ano, to ještě Urban. No, tady je ve Vítězný, nebo...
0: Jo,
1: ano,
0: tam.
1: Ano.
0: Dali jsme si řízek. Vídeňský řízek.
1: Ano, tak
0: jako,
1: Češi vždycky slaví.
0: Jako Abor Dekl veliký. Což bylo pro nás vzácný, že jo? Až my jsme, jak si i Voskovici, já, my jsme byli z chudejch rodin, že jo? Tedy velice střízlivě nebohatých, čili téměř z chudejch. A to jsme si jako dali na...
1: Na oslavu.
0: Na oslavu. A pak se tak jasně pamatuju, že tam byl jeden můj kamarád, který si k nám přised, a ten říkal, vy si myslíte, že doštudujete práva, jo? Ne. Kluci, vy zůstanete u divadla. Kluci, to je váš osud. Vy jste objevili něco novýho. A já ho poslouchal tak jako... Jako jsem říkal, neblázni, a to jsou řeči. A kolikrát jsem si na něj vzpomněl, protože on to nějak vycítil, že jo? A no tak jsme to odehráli, to představení, a psalo se o něm. Myslím, že o něm psali i Engel Miller, to byl takový...
1: Takový, ano, ten klasický...
0: V národní tedy, politice. Ano, ano. A ono... My jsme nechtěli hrát, ale myslím si, že tím to ta věc skončila. A přišel pan Fencl. Ten přišel hned po představení. Pan Fencl přišel, ten, co měl arenu.
1: Ano.
0: A říkal, pánové, já bych s váma rád mluvil, byste u mě mohli hrát. Ale my už jsme tenkrát s Voskovcem byli filištíni. Říkali jsme mu, ale jo, ale museli bychom si dělat, co my chcem. On říkal, no to bychom se dohodli. My jsme říkali, my bychom se nedohodli, pane Fencl. No přijďte ke mně, dohodneme se. A my nepřijdem. Entweder oder wie sagen die Magyaren. Buď to, co chcem, a tak, jak chcem, anebo nic. No tak nebylo nic, to bylo naše veliký štěstí, protože jsme bývali, prostě propadli do propasti všednosti, že jo. No ale začalo se to tak, najednou chtěli týdle a tamhle ty a týdle ty a tohle a ještě jednou, tak jsme to hrali ještě jednou. Pak ještě jednou.
1: A teď by mě zajímalo čistě technicky, opakovali jste na tom též místě už tu forbínu vždycky, nebo
0: už tam zůstalo.
1: Prostě?
0: Ty to víš stejně dobře jako já, protože jsi, pokud já vím, tak jsi jediný mistr na forbíny vedle Voskovce, s kterým jsem to dělával. To je taková zvláštní věc forbíny, že jo? To je, jak bych to řekl, to je taková... Já kolikrát poslouchám sám sebe a já nevím, jak to skončí.
1: To já taky, já teď slyším ty desky naše a je to
0: já
1: pár
0: já se poslouchám, ano. Říkám si, co to ten vůl asi řekne.
1: Ano, ano.
0: A jak on to skončí? A najednou se divím a říkám si, jako on to dobře skončil. A to je takový, já tomu říkám, to je jako kdyby byl v tranzu nějakým takovým. Jako kdyby krz mě někdo mluvil. Jako kdybych byl mouthpiece, jak se říká. Jak se říká, jako kdybych byl tlumočník něčí, jako by byl médium. Mm-hmm. Já vím, co chci, ale teďka jde o to, aby ten druhý to taky tušil, protože ono to je tušení, ono to není vědomí. A nic jiného nejde o to, než mít jemný ucho a vědět, kolik setin, vteřin,

0: kolik vteřin je nutných počkat nebo zrychlit, protože těmu se říká timing. A to je to řemeslo, že jo.
1: No tak u vás to bylo především daný tím, že jste se obrovsky lidsky
0: ano,
1: znali.
0: Ano, my jsme prostě byli jedna ve dvou tělech, jeden duch.
1: Ano.
0: No ale jak to bylo s tebou a je to s tebou,
1: no tak to
0: je...
1: jsem se dlouho učil taky po svým boku, no jak babi, ne.
0: To nebuď skromnej, to je nesmysl, buď to má člověk, nebo to nemá, jak je to v ty starý, krásný, cirkusácký anekdotě, jak říká ten ředitel tomu klaunovi, klaune, proč ten kůň nespívá? A ten říká, nebylo mu dáno, tak mu dejte. Totiž celý ten vtip v umění vůbec je ten, že komu není dáno, tak se mu to nedá dát. To právě s těma Forbínama, no tak... Mluvili jsme o Forbí.
1: Ano, mluvili jsme o Forbí. Já jsem se ptal, jestli jste potom už opakovali, jestli jste u toho zůstali.
0: Ano, a teďka jde ještě o jednu věc, kterou mnoho herců nemá. Totiž, když člověk improvizuje, efektivně, když dva to improvizujou, nebo to je jedno, jeden nebo dva, tak tady jde o registraci, že jo? To je ano. To, co mají computers, to jsou ty stroje, mít tu paměť. Zaregistrovat to,
1: co bylo dobré,
0: a zaregistrovat to, co nebylo dobrý. A ano. Příště nechat než to, co bylo dobrý.
1: Eventuálně to pozměnit k dobru ještě, tedy vylepšit to.
0: No, tak to jsou takový případy, jak jsme měli spolu kolikrát.
1: No, moc krát.
0: Že, jo, že je určitá věc, o který člověk ví, řemeslně i teoreticky, že je dobrá a ona nezabere.
1: Ano.
0: A že to začne zkoušet zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, tiše, nahlas, rychle, pomalu. A furt se k tomu musí vracet, protože ví, že tam je někde ten pes zakopaný a že to je jeho chyba. Pamatuje se na ty zuby, jak jsme hráli Cezara?
1: To přičem, počkej, to si nevzpomínám.
0: No jak jsem měl tu mříž na krku.
1: No.
0: A ty jsi mě tenkrát říkal, zatněte zuby.
1: Jo.
0: Pamatuješ?
1: No.
0: A já jsem říkal, všechny?
1: Jo.
0: Pamatuješ?
1: Ano, začínám, no.
0: A on se nikdo nesmál.
1: Ano.
0: A já jsem ti potom říkal, když jsme to dohráli, jsem říkal, hele, zeptejte, to jsme si vykali ještě. Zeptejte se mě dvakrát, řekněte mi, zatněte zuby, a já řeknu, co? Aha. A vy řeknete ještě jednou, zatněte zuby.
1: Ano.
0: A já pak řeknu všechny.
1: Ano, a pravda. Ano,
0: a byl na to obrovský smích a někdy aplaus. No. Proč? Protože ty lidi myslej v kolejích toho dění.
1: Ano.
0: Kolejích té mříže a toho. A ten vtip všechny, ten je na druhý koleji.
1: Ano.
0: Je zapotřebí vybudovat vyhybku.
1: Ano, a tam
0: dostal se na tu druhou kolej.
1: V tom opakování toho, ano.
0: A to je jediná možná, když on řekne co, aby si ty lidi uvědomili, zatněte zuby.
1: Ano.
0: S tím důrazem na to zuby. A pak on může říct všechny a oni se posmávají, protože už jsou na ty druhý koleji. To je otázka řemesla. To je samo sebou, že bez řemesla, bez vědět jak, to říkají moc dobře Američani, to know how, se nedá nic dělat dobře. A možná, že to je v rozporu s tím, co se všeobecně hlásá, ale ono teoretické vzdělání je nutné. Ale ono je ještě vedle toho možná nutnější to tu know-how. Protože jestliže má někdo teoretické vzdělání a neví, jak ho upotřebit, tak ho nemusí mít. A toto spadá právě do těchto z těch improvizovaných scén a dialogů.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

0: Noc plná hvězd.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Halt, kampak.
1: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
2: Moment, jaký bezpečnosti?
1: Bezpečnosti práce.
2: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
1: No dovolte, co pak já jsem opilý?
2: No samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
1: No a?
2: No já jsem tady sám.
1: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátky.
2: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
1: No, to je správné.
2: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Mě táhne na cemr.
1: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
2: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. Máte u sebe foťák?
1: Já a na co?
2: No, abych vám měl co zabavit.
1: No tak, to nemám.
2: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
1: No dovolte, co pak, já jsem špion.
2: Mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
1: Prosím?
2: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
1: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moji legitimaci?
2: Tohle to?
1: Ano, ovšem.
2: To je vaše legitimace?
1: Ano.
2: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
1: No, vždyť jsem vám ji dal.
2: Cože?
1: Vždyť jsem vám ji dal.
2: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
1: Ne, bratr.
2: Jo, tak vy jste národní socialista.
1: No, Krista pána.
2: A jo, klerikál.
1: Ale dovolte.
2: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
1: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
2: Popovažte se něco takového na mě chtít.
1: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
2: Co, Mochomůrka?
1: Richard.
2: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
1: Máte moji legitimaci.
2: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
2: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
2: tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
2: Ještě ne.
1: No, tak se podívejte.
2: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
2: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
2: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
1: No. No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
2: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
1: No zapleť, no, pámu.
2: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
1: Jo? A prosím vás, který?
2: No to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha, Zafra?
1: To musí být nepříjemný pocit, že ano?
2: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry. To se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snách, já mu nadávám.
1: Vy s ním mluvíte?
2: No jo, jenomže on mi nerozumí.
1: Jak to?
2: No, on je nemluvně.
1: Mnoho se u nás změnilo.
2: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
1: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba pohostinství.
2: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
1: Ano, a v čem? No,
2: hlavně v cenách.
1: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
2: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechte zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
1: Vidíte, co se tady děje? Puste mě okamžitě dovnitř.
2: Jen přes mou zříceninu, soudruhu.
1: Tak mi zavolejte ředitele.
2: Depak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
1: Proč?
2: On jde na vojnu.
1: To máte tak mladého ředitele?
2: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
1: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
2: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
1: Kam?
2: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
1: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
2: Ne, vyloučeno, vyloučeno, já úplatky neberu.
1: No dovolte, jaké úplatky?
2: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
1: Za co já bych vám dával úplatek?
2: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
1: Já jsem poctivý člověk.
2: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: Já jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde. To já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano? Soudru, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A teba přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. Napak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jediný nezraněný tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu šistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrý 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne!
1: Cafra, tak co je se? Co, ha, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě. Tak pojďte, já musím teďka k nouzový bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, no víte, lidi jsou previti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení. Tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery. Kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No, já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný na to. Točíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha to moře, vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne. Tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli
1: ne,
2: ho nespouk.
1: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschánu, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
1: Můžete dopředu, a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: Bratrem. Tamhle jde. Luďku.
1: Ano, ano. Stop, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte. Jdem domů.
4: Za hodinu bude půlnoc.
5: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy na svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, Jerry Vozír a tečka. Jerry Vozír a tečka.

0: Noc s hvězdou.
1: Že slovanská slivovica dovede udělat z člověka pořádnou vrtulu a že pod její parou dělá také kumšty, že se za ně nemusí hanbit žádný eskamotér, dokazuje historka, kterou mě dotkaj vyprávěli stařeček Pagáč. Tož před několika rokama šel Jura s Martinem na tarmak prodávat jalůvku. Dobře prodali, aldamáš slavili, málo pojedli, málo popili, jenomže troška ke trošce, jak říkali stařeček, a ožereš se i zkoštování. Když už oba měli, jak se patří, královského bažanta a jazyk těžký, dali se na cestu přes pola dom a nohama veselo štrikovali. Protože se nemohli zhodnout ani v notě, ani v nohách, byli za chvilku tak znavení, že se za dědinu u luže zastavili. Jura, opřený o mostek jak špatně zavesené pendlovky, s fajkou, která mu v hubě klínkala jak perpentikl a při každém potahnutí pěkně pískala a ještě pěkně i smrděla, nahlédal přes rákosí do vody a můdro zarečnoval.
2: Martine, sadme za oštyrák, že nezíš skokana.
1: Martin nalétý bojovnu letoru sa vypěl a vybafl.
2: Co? Já že nezím skokana? Aj čarodenicu, jestli to chceš vidět. A třeba aj zmetlu, to mě zas neznáš. To sa saďme. Pojďi!
1: Chytili skokana velikého jak papuč, Martin ho lapil za břuch a dávaja ho k hubě skokánek zakuňkál. Kuň, kuň. Martin sa zamračil a pravil.
2: Kuň nebo kobila, všetko fuk, sadené je a půjdeš do brucha.
1: A odebral sa do věčných lovišť, lebo mu Martinovi zuby ukřúpli hlavu jak malinu. Z velikou námahu hltal toto chutné sůsto, ale přece sa mu podařilo ukousnout mu jednu nožku a potom ještě druhou. Jura sa bolestno díval, jak sa mu tratí štyrák ze šrajtofle, lebo naděja na výhru nebyla a ustrašeno povídá.
2: Martine, nechceš sa spáčiť?
1: Ten mokrý jak myš přestal na chvilku úřadovat a praví.
2: Co? Spáčiť? Na co si hlúpi? Ani mňa nenapadne. Buď vyhraju, lebo prohraju, ale necufnu.
1: A na vůlu aj na moc tlačil si skokana palcem do krku. Když Jura viděl, že sa v sásce opravdu přepočítal, znova zúfalým hlasem zastonal.
2: Počúvaj, Martine, vidím, že ti to nejde. Měl by sa spáčit.
1: No a Martin, kterém už bylo jak pod šibenicou, a skokaní nožky mu lézly zpátky do huby, velkomožno pravil.
2: Spácím se, ale jenom když zjíš tu druhou půlku skokana.
1: Jura, veliký držgroš, přemýšlel. Buď zaplatí sásku, lebo ze skokana. Ale protože mu byl štyrák milejší, sedl na brázdu a za chvílku zamávali skokaní nožky naposledy na pozdrav z Jurovej huby. A včíl oba žabožrůti čapili za ržu. Ludé pravili, že tenkrát velice řmělo, ale to Jura s Martinem vracali skokana. Když oba vyčerpali příděl, seděli na brázdě a hleděli do jedného fleku, každý zelený jak ringla. Na jednu přešku byl ticho Jura.
2: Martine, a včíkaj mě pověs, proč jsme toho skokana zjedli?
1: Martin zlostí zagůlal očiskama jak černoch na budíku a zavrčál.
2: Protože
1: z jedného fleku každý zelený jak ringla. Na jednu přešku byl ticho Jura.
2: Martine, a v čekajně pověs, proč jsme toho skokana zjedli?
1: Martin zlostí zagůlal očiskama jak černoch na budíku a zavrčál.
2: Protože se jmenuje

0: tej golozni šišatej, že by divný hučalo, jak v Buchlovských horách, ty baňo.
1: Jura sa ušklébl a na půl huby ocekl.
0: Ale měli tam ještě jedného, s těma velikýma rohama, jenomže skokany nežrál, jak ty, pajtášu šmatlavý.
1: A včil sa chytili pod krky, vyliskali si po hubách, z košulí nadělali pantlíček a zešli sa u súdu, kde ich pán súdci porovnali. Ale na skokaní hostinu do smrti nezapomněli.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady.
1: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné. Kde jste se
1: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
0: F cheese občpru.
1: Zkratka, to je zkratka. Přijde sem, zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil.
2: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

do černých dám se vzdám, madam je kvůli vám. Já, madam, každé

Byla to krásná loď Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala,

0: Noc s hvězdou.
1: Víno zrálo, slunce hřálo, minulý podzim. Srdce mělo, co si přálo, na všechno byl rým. Chodili jsme rozhaleni, vítr nám vál do vlasů. To počasí dnes už není, zkrátka všeho do času. Když po čase potkal zase snad kamarád, kamaráda, no tak si podali obě ruce. A holky si pošeptali, kterého má, která ráda, pro koho jim tluče srdce prudce. Nikdo se nestaral o to, kdo co ví, a když někdo něco ví, no ať to ví, ať to, co ví, poví nebo nepoví. My všichni to víme, že je hezky, bylo hezky, a jak teprv bude hezky, až rozkvetou třešně a i švestky. Dnes to zebe, až Bůh brání, vítr se točí. Každý se infekce chrání, klobouk do očí. Je to známý nebo není, snad to poznám z hovoru. Jak počasí rychle mění kamaráda v bramboru. A proto se asi musí mluvit jenom o počasí, že nedozrály letošní švestky. Zprávy o povětrnosti hlásí, že se nevyčasí, že asi sotva bude zas hezky. Přitom ale samo sebou já to vím, samo sebou ale přitom on to ví, i když jeden druhému to nepoví. My všichni to víme, že se vítr zase otočí a že zažene mraky.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Kdo z vás viděl bílou vránu? Infarkt srdce z marcipánu. Úkol a v něm ani chybu. V akváriu zpívat rybu.

0: Noc plná hvězd.
1: Na palubě lodi primátor Dietrich zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirin se vrhli na kapitána, ostatní lodníci na surového kormidelníka a Trampové na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Vzbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Lodníci primátora Dietricha pozvedli své sklenice a provolali: ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypíjal pyšně hruď, zavdal si z láhve a zvolal: ať žije první kormidelní Šesták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny Trampů. Ať žije kapitán Aspirin, zahřměl Forbes. Výborně, hulákali ostatní Trampové. Hadraba postoupil kupředu se založenýma rukama. Kdože je kapitán, řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova. To se ukáže, zařval Forbes a přiskočiv k němu, strhl mu čepici. To byl povel k nové bitvě. Lodníku byl se dvěma strojníky pět, Trampů o jednoho více, všichni v půdkách tužení. Byli by hlas rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když Trampové nabývali vrchu, zatlačili na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nick Wharton a Tramp Chiclets byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval psík Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil ji Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu s jinou slupkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež se ostatní lodníci po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na širé Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý, ale chytrý pejsek chlapce Budulínka, rozhodl o výsledku historického boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky Pražské paroplavební společnosti a svezepými syny divočiny, Trampy osady Hyhaho, onen památný letní večer na palubě lodi primátor Dietrich.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Noc s hvězdou.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci na Malé Straně. Schůze tato protáhla se proto tak dlouho, že v ní byla probírána rezignace předsedy, který byl zapleten do ošklivé aféry. Byl totiž usvědčen, že v jedné restauraci vypil sklenici plzeňského. Jako čestný muž odstoupil. Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody, ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal píti pivo. Tak byl půl roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k Malé Straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protchnuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka přiblížil se rychlostí rysa zezadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout ho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek, drže ze všech sil pana Huricha v náručí, volal jí vstříc udýchaně: pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil.

0: chránil.
1: Pana Hurycha zmocnili se nyní čtyři zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurychovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurych, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky! Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Hurycha druhý strážník: můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv, všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Hurycha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Hurycha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurych počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti. Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuřivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Hurycha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům: to má člověk za svou dobrotu. Až ten pán ráno vystřízlivý zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci. Pan Hurych učinil pokus svrhnouti se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasniti situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurych.

je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mání, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal: pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek: já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova, mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Přišel policejní lékař a řekl, přiveďte sem vyšetřovaného. Přivedli pana Hurycha, tvář jeho byla vyděšena, pysky měl bledé, vlas rozcuchaný. Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hurych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurych se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již půl druhého roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

Děkuji moc. Tak jsou různé Madony. Já jsem ta zroští. Tak máme, oba dva máme velice rádi jednoho úžasného zpěváka, skladatele, ale i dirigenta vážní hudby třeba. A já mu říkám, že to je taková vokální bible a to je Bobby McFerrin. Takže teď já zaspívám a Ondra se mnou zahraje jeho skladbu Invocation.

Když už mluvím o své rodině, neměl bych vynechat Hera. Totiž nelze ho vynechat, tak jako ho nelze přehlédnout. Je to skotský ovčák, takové velikosti, že chodí-li kolem stolu, schazuje ocasem skleničky. Nebyl vždycky tak velký. Když jsme ho před lety přinesli, nebyl to pes, ale rukávník. A ten třínedělní štucel tehdy byl výsledkem dlouhých sporů v naší rodině na téma, je-li dobré mít doma psa, anebo ne. Moje žena, můj syn tvrdili, že ano. Tvrdili dokonce, že pouze majitelé psů patří do kulturní a civilizované společnosti. Já zastvrdil, že ne, že každý pes posléze zešílí a zakousne svého majitele. Nemohl jsem obstát, nemohl. A rozhodl jsem se, že zvolím nejlepší formu ústupu, to je, že to budu já, kdo psa opatří. A to bylo veliké rozhodnutí a ještě větší odhodlání. Můj vztah ke psům totiž byl a je poněkud zakalen od doby, kdy jsem byl jako dvouleté dítě poražen hravým štěnětem na nos. Vina byla tehdy na mé straně, to štěně bylo opravdu malé a hravé, ovšem já byl dítě tak labilní a tak pitomé, že jsem padal pořád a vždycky na nos. Ovšem od té doby mne přepadala hrůza v blízkosti každého psa. Uklidňovali mne, říkali například, ten pes je cvičený. Vyběhneli na vás a budeli štěkat, nehýbejte se. Dokud se nedáte do běhu, ten pes vám neublíží. To je dobrá rada, výborná rada. Ovšem ne pro mne. Možná, že bych se nedal do běhu, ne z rozvahy, ale z ochromení. Možná, že bych tedy opravdu zůstal stát, ovšem třásl bych se. A třásl bych se tak, že ten pes by to musel považovat za běh. Jenom jednou v životě jsem jel stopem. Vůz, který mě tehdy vzal, končil svou cestu v takové menší obci, kudy nevedla státní silnice, nevypadalo to se mnou moc dobře. Posadil jsem se do příkopu za poslední chalupou a rozbalil všecky své zásoby, připraven na delší pobyt. A v tu chvíli, ale v tu chvíli, jak by řekl Erben, kde se vzal, tu se vzal, stál přede mnou pes. Byl to jeden z největších psů, jaké jsem kdy viděl. Tedy já bych řekl, že to byl pes stěhovací. A jestli nebyl, škoda. Ten pes mohl převážet klavíry. Stál přede mnou a já jsem si poprvé v životě připadal jako malá přesnídávka. Zůstal jsem sedět a odevzdal jsem mu jediným pohybem všecky své uzeniny. Spolkl to, jak jedno sousto. A přistoupil ke mně způsobem, kterým my lidé přistupujeme k druhému chodu. Zavřel jsem oči. Olízl mi tvář, což byl projev jeho vděčnosti. Ovšem měl jazyk zvící lopaty. A jediné líznutí by mi bylo úplně postačilo, ale byl to nejen jeden z největších psů, ale taky jeden z nejvděčnějších. Při pátém nebo šestém projevu jeho díků mne napadla pyšná, ale ponurá myšlenka, že jsem vlastně prvním člověkem, který z tohoto světa bude vylízán. A v tu chvíli se objevilo auto. Vypadalo to báječně. Zamával jsem, řidič přibrzdil, já věnoval poslední pohled tomu psu, ale v tu chvíli mu první pohled věnoval řidič, přidal plyn a ujel. Domníval se, že pes patří mně a nechtěl, což chápu, převážet člověka s medvědem. Vysvětlil jsem tomu psu, že se musíme rozejít. No, že nadešla chvíle, kdy se musíme vrátit ke svým majitelům, přičemž jsem vzpomněl na svou ženu. A vykročil jsem směrem od vsi. Pes za mnou. V jeho očích se objevilo něco nového, tvrdého, jakoby odhodlání skoncovat s minulým a začít nový život po mém boku. Šel po něm dlouho. A za tu dobu nás minulo ještě 4 auta. A vždycky to též. Řidič viděl mne, přibrzdil, spatřil psa a ujel. A já poprvé v životě uvažoval, jak ublížit psu. Ale neublížil. Neublížil. Ovšem přiznávám, že mi v tom nezabránilo mé něžné srdce, ale jeho obrovské zuby.
No a máme tedy Hera, kterého jsem pak opravdu sehnal. Já jeden odborník mi řekl, že Koli prý by nechtěl. Nedá prý se tak dobře vycvičit jako jiní psi. Pokud jde o tento nedostatek, jsem úplně klidný. A myslím si, že tentýž odborník by totéž tvrdil o mně, kdyby mne blíže znal. Já mýval vždycky podvědomý odpor k výcviku. Vlastnímu i druhých. Když jsem měl jako dítě pochodovat v řadě nebo konat tytéž pohyby jako stovky druhých, třeba při prostých cvičeních, cítíval jsem se poněkud zahanben. Ze všech dětských her mi byla absolutně cizí hra na vojáky. A později jako voják jsem zase cítil ten závan dětského ostychu. Já nevím, jak by bylo možno ho lépe vycvičit. Já mu hazím míč, on mi ho nosí. Já mu hodím míč 10krát. On mi ho přinese 9krát. Po 10. se ani neohledne a jde si svou cestou. Přestalo ho to bavit. A nebo přinese 10. míč a marně čeká na můj 11. hod. Přestalo to bavit mě. A v takové chvíli se respektujeme. Nenutíme se k dalším výkonům. To já vím, že cvičený pes by přinesl 30 míčů. Co 30? 300! Míčů, 3000 míčů a že by radši padl vysílením, než by přestal nosit míče. Já se nemohu jako jiní majitelé psů chlubit tím, že můj pes by mne poslechl vždycky na slovo a slepě. A jsem rád, protože slepota je vždycky tragická. I jako projev kázni. Ale jindy zas přijde sám, bez zavolání, bez důvodu, anebo z důvodů sotva sdělitelných člověku. Přijde, posadí se, zadívá se mi do očí a tu mezi námi povstane nějaké hluboké, sladké tajemství, které tajemstvím má zůstat, které nemá být řešeno, ani řečeno. Taky už není důležitý dar řeči nebo její neschopnost. Najednou jsme spolu, jak by i lidé měli spolu být. Byť bez možnosti jakéhokoliv dorozumění, ale rozhodně s vyloučením každého nedorozumění. Jsme spolu.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. Otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen o státem uznávaných svátců. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny, zdržují se členové rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklízet do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: táhni, nejsou doma! Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další strýcův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariéru švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, když nepracuju? A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu mu rozbít hubu. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by otce mohl zadržet. Naopak my, děti, jsme tento návrh přijali s nadšením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomněl. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožert, ačkoliv ho pohled do otcové brunátné tváře musel přesvědčit o opak.

nehrajte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Bránil se stýblý. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš, a vykročil k lednici. Stýblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost! Kdo šáhne na maso, dohotne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen. Zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte stýblíka.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Prahy Edem Kisly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

tisk Hamlet, udání nadání. Mluvilo se udání o tom, že jim

že tam tomu puchu neunikneš ani v kvartýru, že v tom dánském státě bude jistě něco smělého, že takhle

Co dělat, řekl Damnet, jste správně u cíle. Zde páchne vikomt Hamlet. On to

0: Noc plná hvězd.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš z jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo,
1: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. No, je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: A začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No.
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvěz děvčata na Petřín do Bludiště.
1: Do Bludiště, a co, to tam budeme rána schovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslel jako k Matěji na pout.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
2: No.
3: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
3: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
2: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.